ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na Mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

0: Husárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůru na osadu!
2: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
3: Osado, osado.
0: Tak ahoj, kamarádi!

Jistě jste si, vážení posluchači, všimli, že vývojové fáze, kterými lidstvo procházelo, jsou pojmenovány podle toho, s čím kdysi pracovali kutilové. Tak období, kdy dělali z kameny, je nazýváno dobou kamennou, pak přišla doba bronzová a železná a za našeho mlada vyvrcholil věk elektřiny a páry. Není teda bez zajímavosti, že všichni kutilové dodnes procházejí podobnými vývojovými stupni a je tedy i pochopitelné, že jim jednoho dne začne taky vrtat hlavou elektřina. Tedy hlavně těm, kdo o ní nevědí ani f, elektrotechnikům a jiným lidem od fochu, elektřina nikdy hlavou nevrtá, ti nemají v celém bytě ani jednu zásuvku, jenom někde jim koukají ze zdi dva dráty a na ty připojí tu lampu, tu svářečku, tu žehličku a to jim stačí. Ale člověk, který měl celý život z elektřiny strach a nikdy se nedotýkal drátů na zem spadlých, ani těch, co na zem nespadli, začne jednoho dne být nespokojený. Proč? Protože nemá dost zásuvek a nemá dost světla. Všimněte si, že každý dům a každá chalupa, i ta vaše, je plná nepříjemných temných zákoutí, kam je po setmění o strach jít. V takovém jednom černém koutě by si na vás mohl jednou někdo počkat a nedej pánbu, jak by to dopadlo. U záchodu bývají takováhle místa, nebo ve sklepě, že ano? Já vám nechci, vážené posluchačky a vážení posluchači, sahat do svědomí, ale považujete váš záchod za bezpečný, když se tam vypravíte někdy po půlnoci? Nikdy nemáte dojem, že se najednou zdvihne poklop a v něm se objeví chlap jako hora, v levačce bambitku, v pravačce sekiru, přes oči masku a hr na vás? No tak vidíte, já mám takovýhle pocit na chalupě už dávno a všichni chalupníci jak by smet. Tak se nedivte, že se jednoho dne nachomítnou přitom, když někdo někde dělá zásuvku nebo vypínač. V tu chvíli se jim rozjasní v hlavě, v tu chvíli vidí, že taková zásuvka nebo lampa s vypínačem je něco tak jednoduchýho, že je jim až hamba, že se o to nezajímali dřív. Rázem přiběhnou domů s kamarádem elektrikářem, kamarád vám počmárá zdi čárama, kudy jako povedou dráty, pomaluje vám je kolečkama, kde budou krabice a vypínače a žárovky a chalupník si urychleně, nejdéle měsíc po malování chalupy, sežene majzlík a začne elektrifikovat. To se ví, že si těch koleček nechal namalovat málo. Když už je v tom, tak to vyseká do spíže a k půdě a dozadu na dvůr a za dům a ke dřevníku a pod kolnu. A neměl by taky na komín vystrčit červenou žárovku kvůli letadlům? Tam radši ne, ale ke vrátkům, ano, ke vrátkům, jo. Ať člověk vidí, koho to sem čerti nesou, když je venku tma jako v pytli. A tak jednu sobotu člověk seká a seká, hádá se s ženou, která nechápe, že se z toho musí prášit a řeči má a přitom to člověk nedělá pro sebe, ale pro ní. No tak to práší, no od toho jsou prachovky a smetáky, aby se to dalo zase do pořádku. A v neděli natahuje chalupník podobně kabely, desítky metrů kabelu, to není byt, to jsou ervěnice či chvaletice a po obědě přijde kamarád, spojí vám to v krabicích, zatímco vy připojujete podle jeho vysvětlení zásuvky a posloucháte jeho frfňání, že jste mu nechali v těch krabicích moc krátké konce kabelů a že to jde špatně propojovat. Když padne soumrak, jde to zkusit, jde zapnout hlavní vypínač a prásk, v tu ránu zhasnete celý okres.
oba jste jako opaření, oba koukáte, jako když vám uletěly včely, žena jde hledat svíčky, co zbyly od vánočního stromečku, a zase ty řeči, u nás se bez řečí nic neobejde, no to my víme, že jsou pojistky pryč, nejdřív se musí najít, kde to je, že ano, a pak se to spraví. A najde se to, to se ví, že se to najde. Vždyť jste připojil ty dráty v zásuvkách k úplně jiným šroubkům, k těmhle prostředním jste to měl přidělat, ne k těmhle dole, tady to dělá kraťas. Jenže se to najde až druhý den, protože co se dá najít při svíčkách, že ano? No ale druhý den dům svítí jako maják, všude je záře jako ve dne, všechny tmavé kouty zmizely, a když to takhle pěkně vypadá, tak člověk snadno zapomene, že ještě včera říkal ženě, že než by poslouchal ty řeči, tak radši doma už na nic nesáhne, i kdyby za ním lezla po kolenou.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba.

řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pejsku.

0: noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejší...
1: Přátelé dobré muziky, moc se těšíme na pražskou country fontánu. Pavel Kopřiva z brněnského folk-týmu.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Mistře, kdybyste dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav.
1: A jo, jistě.
0: Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času?
1: To nic. Mě to v šatnách už ukradli víc.
0: Dobře.
1: No, prosím.
0: Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích.
1: No, tak vás... jak to běhá.
0: No, že jo, včera jste prý byl v roky ceny. No, čím bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky?
1: Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá.
0: Rád to píšu, rád. Ano.
1: Krutá.
0: Krutá, ano.
1: Tenkrát nebyly žádný školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takovýho, ne. Víte. Amu, tenkrát, kde pak amu? A muselo se žít.
0: Tak.
1: Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi.
0: Rádi.
1: Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez rekvizita, bez kostýmů.
0: Prosím vás, pomalu já stenografuji.
1: No. Ano. Bez rekvizit, bez kostýmů, si napište to.
0: Bez kostýmů?
1: Ano.
0: Co jste hráli?
1: No tak většinou adamity, víte? No a zase nás hnali dál a dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně...
0: Čili i neúspěchy se dostavili taky.
1: Taky, vždycky nebyl úspěch právě.
0: Ano.
1: Někdy po nás diváci také házeli rajčata, vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi.
0: Vydrželi,
1: a zase aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pytlikovalo, to si dobře. Ale já se budu pomalu připravovat.
0: Samozřejmě, mistře, samozřejmě.
1: Já si všechno dělám sám, víte, na to mi nesmí nikdo šáhnout.
0: No,
1: to je
0: jo,
1: moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem, víte, nezbytné kafíčko. Uj, to jsem si spařil držku. Takhle horký,
0: jo. Sakra. Ale to nic, myslím, můžu. A mohl bych si taky trošku připařit držku s váma.
1: Jen pašte, když vám to udělá dobře.
0: Takovej doušek.
1: No, prosím.
0: Logr zase. No, oni vás diváci znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval?
1: No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život.
0: Tíhnul, to já to napíšu.
1: Ano. Začínal jsem rolemi zvířat.
0: Aha. Te,
1: ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek,
0: ano.
1: Víte. To byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk, nebo krásný režisér a velký. Režisér mě především mi vychválil
0: ano.
1: Na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte? Yeah. Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži,
0: yeah.
1: On vstal a jako dnes ho slyší,
0: yeah.
1: Řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér.
0: No,
1: ale pořád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži,
0: ano.
1: Víte?
0: Ano.
1: Taky blechy porádová skáčou, takhle to porád po čtyřech kolena otlačený, víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě.
0: Na lidské nohy.
1: Ano, homo erectus, ano. Jak se říká.
0: Jak to? Homo
1: erectus.
0: Ano, si to poznamená.
1: Ale hlavně ta krása je. Projevovat se lidskou řečí, to je to fajno,
0: víte? A co jste tehdy říkal?
1: No tak první moje role byly bez textu. Víte, ale bože, co jsem si všechno myslil.
0: Co jste si všechno myslil?
1: Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl.
0: A
1: kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění.
0: Ano.
1: Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny, jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otello. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk. Pinda. Či čurda, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí.
0: A není?
1: Není.
0: Já jsem teď nevěděl, jak to...
1: No. Však ním také cesta nebyla snadná.
0: Ano, není.
1: Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky,
0: jo.
1: Na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí.

0: Na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dne

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě, plný neřestí.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: kapa, zpátky.
1: No nahoru.
0: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
1: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
0: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
1: Soudru Vejmelkovi.
0: Jak?
1: Soudru Vejmelka.
0: Tady žádný Vejmelka není.
1: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
0: Jo, moment, Vejmelka, jo?
1: Ano.
0: Z technického.
1: Ano.
0: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
1: Vejmelkovi.
0: A ne k Půlpitlemu.
1: A ne k Vejmelkovi.
0: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
1: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
0: No a máte na všem lístek?
1: No vždyť právě tady na něj čeká.
0: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
1: No to vím.
0: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
1: No ovšem.
0: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
1: Ano, to vím.
0: Toho Vejmelku ne, rozumíte, to ten lístek. Rozumíte?
1: Ten lístek, ano.
0: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
1: Ano, to všechno vím.
0: No.
1: Už jsem byl na úřadě.
0: No tak, no.
1: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
0: no,
1: tak ho nejdřív musím mít.
0: No to je pravda.
1: Vy mě musíte vyplnit.
0: No, vy jste nějaký...
1: Tak začněte.
0: Vy jste nějaký netrpělivý.
1: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych já, kdybyste ten lístek už začal psát.
0: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
1: No prosím.
0: Tak já vám to vyplním teď.
1: Buďte tak laskav.
0: Máte tužku?
1: Nemám.
0: Co?
1: Nemám.
0: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvý Sihák.
0: Ježiši, co to bylo?
1: Hlustvý Sihák.
0: Jsiš prchany v Čechyš?
1: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Hlustvý Sihák.
0: Co, hustý?
1: Ale ne hustý. Hlu,
0: jo?
1: Ne hlu, jenom jednou. Hlustvý?
0: Hlu?
1: Hlustvý?
0: Svý?
1: Hlustvý?
0: Ježiši, člověče, s takovýhle jménem choďte hned ráno, dokud má člověk pořád. Se přijďte zítra v půl devátý.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: No. H jako hajné.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Abych to hláskoval, to už není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v půl osmi.
1: Ale ne. Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal?
1: Možná.
0: Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední.
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Hlustvý Sihák. No a je to.
0: A už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav, spěchá.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Půlpitel, jo?
1: Ne, Vejmelkovi.
0: Jo, Vejmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1,40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si
0: ha. Ha? To je křestní tohleto.
1: Luství si ha.
0: Jak to bylo?
1: Luství si ha.
0: Luství si ha. A žádnej švihák. Já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: Jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. Ano, to je jako ondatra, jenomže má na začátku U. Slanina.
1: A nechte to, mě už pálí žást.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: To se já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v 17:30.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, P jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment. Haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H jako hlustný slihák?
1: No! Teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No. Jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, malý moment, už ho tam posílám. No tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak Mounáru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobré.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hluství si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudrou jdi tam bez lístku.
1: No to jsem rád, už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

šandy. Pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

a když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj Vlaštovku.

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamenný. Ten první vypadl z lochu, kde byl dlouhých 15 let. On měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně.

host a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused a svědků bylo dost. Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byly stejný jako já, anebo ty.

a mám jen na výchovu nezbyl čas. V tej boudě s nima bydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, a nebo ty

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc.

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsla

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlým, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

tohle byl. Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

0: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
1: Kam?
0: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
1: Tak kam, prosím?
0: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, učuk, zakop, upad.
1: Tak kam, prosím?
0: A do výkladu jednoho rádio obchodu, zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: Čeče, představte si to, pane Uřeň, takovej valčík a starý Berounský leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Že, jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrast. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď velectěný pane mluvit taky chvilku mne.
0: Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, no. Děkuju velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přestřih jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostředku i střínu na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že to, ta žížula žála. Ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tupachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úředník. Slepili, syndetikonem, jak je to?
1: Syndetikonem.
0: A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně. Starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé mališkosti. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ, starýmu Matulku. Kovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: No, dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku? Ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starému Berounskému.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtým poschodí nahoře.
1: Jež bože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úředník. Představte si to, pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí mít ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování, jednou zamlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky, jo tak město, to bylo v Brně, ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte. Pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře. Veronika měla taky něco s jedním odráhy. Dneska je pokladníkem. Moc se pro toho mladýho člověka naplakala. Ale pak přišel starý Berounský a Veroniku potěšil. A teď je napravdě boží. Napravdě Boží, a vy máte volnou cestu.
1: Milí příteli, nemohli bychom si teď trošičku pohovořit rozumně?
0: Ale to víte, pane úřední, se mnou můžete mluvit jako s vlastním tátou. Já vím, co je to láska.
1: Prosím vás, buďte tak laskav. Dobrý muži, přestaňte už.
0: Správně. Mluvme zase o něčem jiným. Veronika Berounská.
1: Tak tuhle tu historii velmi dobře znám a je trošičku hloupá, rozumíte? Copak nevidíte, že vaše Veronika mi už leze z krku?
0: Opravdu? Já vám věřím. Prosím vás, ženská, která váží 2 metráky a na levou nohu kulhá, vidíte? Mezi námi řečeno, ona taky chrápe, nejdřív začne tiše, pak troubí jak heligon a nakonec vypískne, jako když volíždí vlak.
1: Tak vám právě taky odjel.
0: Je, to je hezky, no to nevadí, to já si počkám a pojedu tím příštím. Starý Berounský byl alkoholik a alkoholikové zůstanou dlouho čerství, jako můj otec. Ten umřel na sázku, on se vsadil, že polkne čáku jednoho četnického strážmistra. Velmi vzácný případ, pane úředník, velmi vzácný. Tak když můj otec...
1: Podívejte se, okamžik, prosím. Chcete jízdenku, ano či ne?
0: Ano.
1: Kam?
0: K starému Berounskému.
1: V kterém městě bydlí starý Berounský?
0: To jsem vám neřekl.
1: To jste mě neřekl.
0: V Písku. Starý pán.
1: Už ani slovo o starém Berounském, prosím. Jste na nesprávném nádraží. Tady jste, prosím, na nádraží Praha Těšnost. Odkud se jezdí na Mladou Boleslav, Turnov, Jičín, Mělník a tak dále. Rozuměl jste?
0: Ano, rozuměl jsem. Poslyšte, nedá se odsaď jet do Písku?
1: Ne, odtud ne. To musíte, prosím, na hlavní nádraží.
0: No to jsem si to splet. A odtud se dá jet do Rychnova?
1: Ano, u všech čertů.
0: Koho?
1: U všech čertů, ano.
0: A tak pojedu do Rychnova. Víte, pane úředník, v Rychnově mám švagrovou, která před 2 dny taky umřela. Taky vzácný případ. Zemřela prej nad Kněžnou.
1: Yes!
0: V Rychnově nad Kněžnou, kam utíkáte? Ja, tak teď to zaklap to v okno, no, tak co je to? A co to vlastně je, pane úředník? Co to je? Já, jak mi nedáte jízdenku, tak si půjdu stěžovat, že se mi tady odmítá vydávat jízdenka. Prosím, pane Těšnov, kde jste? Aha, no je pryč, no. Zaklap tam a já tam mám kabát.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

nám. Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafoukal.

poslední prázdniny, bratřek akorát. Skautskému slibu, že zůstanem věrný, za to nám na podzim přišili na kabát. Vojenský vejložky, jak saze černý,

Vidím tu krutou noc, vidím vše jako dnes. Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Když brácho odešel do věčnejch lovič spát, to už mi nebylo, bráško můj do tance. Ani jsem nemohl ti naposled zamávat, na rukách pouta a k tomu kopance. Před sebou uran,

láska dva má drahá Suzan, umí překrásně hrát. Nevím proč, má drahá Suzan, měl bych však si tě brát. Dobře víš, jak je mi cizí váš dům prokletý, kde tvůj brácha a táta spoutat chtějí.

na váš dům zývám nudou. Já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak.

Petra. Má Suzán a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká brhlík a sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera

prosím domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

Ta na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert.

Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strach. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříž.

noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký den, začneme na téma peníze. Přivýdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení asi 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale také třeba nedostatečnou podporou ze strany státu. A ještě dodám, že v Česku je také přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117 500 korun. V lesích začala sezóna borovic. Do lesů proto vyrazila spousta lidí. Výhonky se totiž dají používat při výrobě sirupů nebo čajů. Zájem je hlavně o výhonky borovice lesní. Olej z nich má totiž léčivé účinky. Začalo jezdit další senior taxi, kde tentokrát to nám prozradí kolega Savana.
2: V brněnské městské části Slatina připravili novou službu, která pomáhá seniorům s cestami k lékaři. Pojem senior taxi se stává populární díky cílené pomoci, kterou pro starší generaci představuje. Od 1. červnového dne si tak mohou lidé nad 70 let a držitelé průkazu ZTPP objednávat odvoz k lékaři a do zdravotnických zařízení po celém Brně. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Tolik sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Brněnské kapely a osady a písnička Mexická svatba. Tak to jsme se podívali do Mexika, kde je docela horko, ale i u nás bude docela horko. Čeká nás v podstatě takový první tropický víkend. Ve vysílání Country Rádia to také zohledníme, nebojte, budeme hrát i muziku, která vás trošku ochladí a možná i trošku osvěží. Teď aktuálně teploty po venku kolem 16 až 18 stupňů Celsia a to máme teprve krátce po 8 hodině raní. Kam až se vyšplhají, tak to vám samozřejmě budu také inzerovat, respektive budu o tom referovat během dnešního vysílání, ale to nebude všechno, protože těch informací, které jsou důležité a zajímavé k tomu nadcházejícímu víkendu, je samozřejmě celá řada. Vydáme se třeba na Brněnskou přehradu, podíváme se do lesů, na taky gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Bude toho opravdu hodně, tak věřím, že jste dobře naladěni a že spolu s námi, tedy s Country Rádiem, strávíte krásné sobotní dopoledne. Já se jmenuji Katka Čepelíková a budu tu právě do té 12. do pravého poledne jenom pro vás. Stejně jako muzika. Teď třeba Brontosauři.
1: Jak

Sobota 23. května je den, který se pomaličku probouzí, možná stejně jako vy, tak přeju pěkné protažení, taky dobrou chuť ke snídani, ať se dneska vydaří všechno podle vašich představ. Možná se chystáte někam na výlet, nějakou zajímavou akci, a nebo možná taky stále tápete, jak s tím dnešním dnem naložit. Tak já přicházím s jedním dobrým, ale opravdu dobrým tipem. Doporučuji se obléknout trošku volněji, jo, žádné upnuté kalhoty, nic takového, protože já vás zvu na gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové, které se uskuteční během tohoto víkendu v Litomyšli. Začíná se dneska v 10 hodin a pokračovat se bude až do neděle, zhruba do 12. hodiny. No a co vás tam čeká, tak vzhledem k tomu, že to je prostě takový gastronomický festival, a zrovna Rettigové, tak to víme, že je to vlastně autorka slavné domácí kuchařky, kde se ničím, rozhodně ničím nešetřilo a byly tam používané samé takové ty jo, echt suroviny, tak si myslím, že právě proto je potřeba volné oblečení, takže docela určitě tam budou probíhat různé soutěže, které budou souviset s jídlem, bude se tam vařit třeba židovská polévka, bude se tam taky hodně zpívat, baštit bábovka a spousta různých jiných dobrot. Tak pokud máte rádi jídlo, tak jste srdečně zváni do Litomyšle na Smetanovo náměstí, kde teda dneska v 10 hodin všechno vypukne. No a bude to velká bašta, tak pokud se tam chystáte, tak pak třeba dejte vědět, jak to tam probíhá a jak pak se si napucli bříška. Přeju krásné ráno. Je sobota 23. května. She stepped down from her carriage at 10 Vermilion Street. I took off my roustabout. Slung it at her feet. We went into her parlor and she cooled me with her fan, but said I'll go no further with a fantasy making man. I said I'd walk on Pontchartrain for what you have today, just a drink from your deep well and I'll be on my way. She laughed and heaven filled the room, said this I give to you. This body's wisdom is the flesh, but here's

Děkuji.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, je 8:30, vlaky nejezdí na trase Strakonice, Blatná, Opatovice nad Labem, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové a nebo Vsetín, Půchov. Tahle výluka vytrvá do konce letošního roku, tedy 2026. A co pak se děje na silnicích? Komplikace čekejte, pakliže jedete z Prahy do Brna, od 140. kilometru se posunete 10 kilometrů zhruba 20 minut. Je tam prostě kolona, je to od Velkého Meziříčí, pracují tam silničáři a pokud pojedete touto trasou zítra, tak vězte, že tohle omezení tam potrvá právě do zítřka, takže ani zítra se tomu nevyhnete. Tolik doprava na Country Radio, přeju vám šťastnou cestu, za malý okamžik už Michal Tučný nebo Aleš Petržela.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon and all your splendor, no only my heart.
3: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif už líně prdlku volá hlavy vstát.
3: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
6: Koukám, jak celá země vstává.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio.
1: Let's go, girls.

Máme sobotu 23. května, to znamená, že úplně přesně za 3 týdny se spustí první country fontána letošního roku, a to na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici. Moc se na vás těšíme, všechno už je připravené, už to prostě jenom ladíme, doděláváme prostě poslední věcičky, aby všechno sedělo, ladilo a aby se vám tam hlavně hrozně líbilo. Samozřejmě počasí jsme objednali, uvidíme, jak to dopadne s tou objednávkou, to víte, za 3 týdny chce mít každý krásné počasí, zvláště pokud se týká víkendu, tak snad i na nás vyjde řada a snad nám nebude pršet. Každopádně se na vás v Praze těší třeba Ivo Jahelka, Honza Vančura a Plavci, Mirek Paleček, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Sugar Crush, no prostě bude toho opravdu hodně. Máte se na co těšit celý den, vlastně až do 22. hodiny. To bude prostě jenom o muzice a také o moderátorech trošku country rádia. My s Vláďou se na vás moc těšíme, takže celým dnem vás budeme také provázet, budeme tam určitě i soutěžit a věřím, že to bude velká paráda. Pokud to máte do Prahy daleko, tak vězte, že potom máme ještě country fontány v Praze, tedy v Brně a v Ostravě, a to je o těch nadcházejících víkendech. Tak věřím, že i tam si užijete plno radosti. A pokud ještě nemáte lístky, tak bych už neváhala, jo? A aby se na vás ještě dostalo, protože ke koupi jsou na countryradio.cz, tam si najdete i všechny interprety, kteří vystoupí i na ostatních country fontánách, a rovnou si tam ty lístky můžete i koupit. Tak držím palce nám všem, aby se akce vydařila, takže 13. se na vás moc těšíme.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí žil, že jaro nedělá.
1: Country počasí.
2: Po jasném ránu nás dneska čeká přechodně zvětšená oblačnost a nadprůměrné teplotní rekordy. V podstatě nás čeká 21 až 26 stupňů Celsia. No a to dnešní krásné sluneční ráno přes den vystřídá taková ta kupovitá oblačnost, ale mělo by zůstat opravdu krásně. K večeru se má zase vyjasnit.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. V Česku roste zájem o pronájem hospodářských zvířat. Oblíbené jsou hlavně ovce, a to především teď na jaře, když vyrazila tráva. V nepřístupném terénu totiž dokážou strčit do kapsy sekačky i křovinořezy. Zájem o ně mají města i obce, chráněné krajinné oblasti, ale i spolky. 17% půjček příbuzní nevrátí, problémy jsou s každou třetí. Přesto je drtivá většina Čechů ochotná v rodině půjčovat i velké peníze. Nejvíc a nejčastěji v českých rodinách půjčují rodiče svým dospělým dětem na bydlení. Na nečekané výdaje si ale Češi raději než od rodičů půjčí od sourozenců. Tak alespoň dopadl průzkum. No a k vodě se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Poděbradské jezero patří dlouhodobě k nejoblíbenějším místům, kam lidé vyráží za vodou, odpočinkem i sportem. Areál bude otevřený tradičně až do poloviny září. Zatím ale počasí koupání příliš nepřeje a voda láká jen otužilce. Během příštích dnů se má oteplit, takže sezóna by se mohla rozjet naplno. Luboš Dvořák, Poděbrady.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Vánek a ztracená stopa. Máme tu víkend s trampskou muzikou. To je víkend, který se právě teď pomaličku rozbíhá. V začátku každé hodiny ještě budeme hrát trampírny a osadní písně, tak jak jste zvyklí je zpívat u táboráku, tak jak jste je možná zpívali včera večer, a nebo tak, jak se je hodláte zpívat právě dneska. Tak si můžete třeba v průběhu dne zapisovat písničky, které byste určitě rádi slyšeli znovu, třeba na kytaru zahrané od vašeho kamaráda nebo přímo od vás. Tak vždycky začátku každé hodiny pamatujte, že první čtyři písně tady budou vyloženě trampírny. No a co nás čeká v průběhu další hodiny společné vysílání Country Rádia, určitě muzika. Helena Maršálková, Pacific, Dáme si pět pistolí, bude Gledli SV, Ivan Mládek, Petr Kocman, spoustu dobré muziky, tak jak ji znáte z vysílání Country Rádia. No a o čem si budeme povídat? Já si myslím, že tentokrát bych vás mohla pozvat do Brna. Pakliže to do Brna máte kousek, uvidíme se tam za malý okamžik, respektive uslyšíme. Budu vám povídat o jedné zajímavé akci, která se tam o tomto víkendu uskuteční a vy byste mohli být její součástí. Teď už ale muzika, přeju vám krásné sobotní dopoledne, jmenuji se Katka Čepelíková, hezký den.

Vytáhl jsem spacák po dědovi z druhý války, abych se mohl do něj v klidu nasoukat. Hlava bolí, oči taky trochu pálí, zbývá jen lehnout a dát si něco zdát. Jenom co písmo, myšlenky mi hlavou letí, sám sebe vidím, než stoupnu nad mraky. Přes Alpy dál, ještě za italskou botu, poušti, kde Monty chystá zázraky.

Vadí mi salvy, tichý hukot konvojů. Za noci, kdy mořem do přístavů vezou zásoby a příděl ocelových andělů. V zákopu ležím a hledám klidný místo. Spojuju dráty a o nic neběží. Alexandr volá, je mou povinností hlásit,

0: vůbec možný, nebo se zázrak stal. Pod košilí kůži, kde se mýval známky, někdo se mi kůlkou navždy podepsal. Pod košilí v kůži, kde se mýval zámky, někdo se mi kůlkou navždy podepsal.
1: Brněnská přehrada byla na řece Svratce vybudovaná během 4 let, a to v roce 1936 až 1940. Právě tam tedy vznikl Prígl, což je obrovská přehrada. Pokud jste tam nikdy nebyli, tak vězte, že to je jako obrovská, to je prostě neuvěřitelně veliká přehrada. Má 252 hektarů, což si prostě málo kdo dokáže úplně představit. Tak pro lepší představu vám tedy řeknu, že to je zhruba jako 350 fotbalových hřišť. Nebo je to třeba 4x větší než pražská Letná, a nebo možná, že vám pomůže, že je to zhruba polovina rozlohy letiště Václava Havla. Jo, tak prostě je to obrovská nádrž a právě tam se dneska bude slavit taková velká událost, protože Brněnskou přehradu brázdí dopravní lodě rovných 80 let. Tohleto výročí proběhlo 5. května letošního roku. No a právě dnes se tam právě k této události konají velké oslavy. Bude tam také třeba den otevřených dveří v Bystrce loděnici, no a těch 80 let výročí zahájení plaveb na přehradě bude souviset i s tím, že budou prostě lodičky třeba jezdit zadarmo, jo, můžete se svést a prohlédnout si tuhletu brněnskou nádrž tak, jak jste ji třeba nikdy neviděli, i když jste kousek, ono, jak to bývá, když to máte za humny, tak to vlastně třeba ani moc neznáte a vyrážíte většinou někam dál, tak nechte se unést tuhletou krásnou brněnskou přehradou, která je tedy velká jako 350 fotbalových hřišť. To snad ani není možné, prostě neuvěřitelné. Teď už Ivan Mládek a Benjo Band Ivana Mládka. Přeju pěknou sobotu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Nade všechno je mu jeho klavír.
2: Vždyť je to moje černobílá láska.
1: 87 kláves a pak teprv já.
2: 88, Naděl, pozor.
1: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví je.
2: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?
1: Ještě, že klavír ví, komá.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za 9:30 vláčky dneska nevyrazí na svou obvyklou trasu na trase Klatovy Přeštice, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové a nebo Opava Východ, Hlučín, Chuchelna. To je taková dlouhodobá výluka, stejně jako Vsetín Půchov, vytrvají do konce letošního roku. Jaké připomínám jednu informaci z pražské MHD, protože tady z důvodu údržby tramvajové trati došlo už včera zhruba ve 20 hodin k takovému přerušení provozu tramvají, a to v úseku Strossmayerovo náměstí nábřeží Kapitána Jaroše. Tahle ta výluka vytrvá do neděle, respektive do nedělní půlnoci. No a ještě se podíváme na nějaké krátké dopravní uzavírky na silnicích, protože kolize nemáme nikde žádné, což je hurá sláva, parádní věc. Tak pozor si dávejte jenom na D3 na 141. kilometru ve směru na České Budějovice, tam máme zúženou vozovku, docela určitě se tam maličko zdržíte, tam se to asi bude trošku štosovat. Podobná situace je i na D1 na 280. kilometru ve směru na Ostravu. Tolik doprava, přeju šťastnou cestu, teď muzika.

0: Aj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobím ramen.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
5: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
6: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Times. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
4: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

Už máme po třech zmrzlých a vy jste se už možná odvážili osadit truhlíky. Teď jedna otázka. Jste muškátový anebo surfínkový? Protože není nic mezi tím, to všichni dobře víme. Já tady dneska mám rady pro všechny milovníky petunek, surfínek a million bells, což jsou sice asi ty nejoblíbenější letničky, ale myslím, že každý zkušený pěstitel ví, nebo alespoň ten, kdo je jednou pěstoval, nebo pěstoval, aby byly prostě parádní, tak to chce jako velkou péči, jinak začnou rychle uvadat ty listy, hnědnou, květy řídnou. A pak ještě přijde nějaká brebera, že jo, a je s parádou amen a vy máte prostě hezký balkon jenom tak třeba měsíc. Tak abyste ho měli nejhezčí balkon v ulici, tak pozor na tyhle tři věci. Za prvé, nemějte petunky na přímém slunci. Oni se přehřívají, jsou unavenější a tak jsou náchylnější k chorobám, jsou prostě jako lidi, no. Dopřejte jim východní stranu domu nebo bytu, prostě tam jim bude dobře. A mějte ideálně někde pod přístřeškem, ať na ně neprší, protože tím, jak prostě na ně dopadá ten déšť, tak samozřejmě se tam zvyšuje riziko plísní, třeba padlí. To je takový ten šedavý povlak. Já si nepamatuju rok, kdybych neměla padlí tady na nich. Tak a zalévání, jo, zálivka, to je nesmírně důležité. Já upřímně řečeno mám na to vždycky upomínku v telefonu, aby to bylo pravidelně, protože vím, že Million Bells speciálně jsou tedy jako velmi na to náchylné. Musí se zalévat pravidelně a nesmí stát ve vodě. A zcela nezbytná je výživa dvakrát týdně. Oni jsou strašně hladoví. Prostě není hnojivo, není květ. Tak ať vám ty truhlíky pěkně vzkvétají a ať se jim daří. Doufám, že vám tyhle rady k něčemu byly.

0: veselý.
1: Ahoj, tady Milan Krbec, Zelenáči. Moc se na vás, přátelé, těšíme 13. června v Brně na brněnské fontáně.

0: se otáčí a žárovka i Pítr stále zpívá.
1: Country počasí.
2: Tak dnešní ráno bylo slunečné, postupně se ale během dne začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost, což nic ale nemění na tom, že dneska nás čekají teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách nás čeká až 28, na Šumavě a v Krušných horách 23 stupňů Celsia. Tak krásnou sobotu.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. Elektrokola v minulých letech zásadně proměnila trh s jízdními koly. Už si je totiž nekupují převážně lidé nad 50 let, ale nezřídka jsou zákazníci výrazně mladší. Obchody elektrokol prodávají více než klasických kol. Proměnou prošel v posledních letech trh s dětskými koly. Většina prodaných jsou ultralehká a málo kdy se prodá dětské kolo levnější než 10 000 korun. Nejběžněji se dnes prodávají kola v cenovém rozpětí 40 až 80 000 korun. Jak to je a bude s jednou z mnoha atrakcí v centru Prahy, to zjistil Honza Navrátil.
2: Kauza fiakrů na pražském Staroměstském náměstí má rozřešení. Magistrát koňské povozy vyřadil z tržního řádu už v roce 2023. Jejich provozovatelé ale s koňmi na náměstí stále zůstávali. Celá kauza skončila nakonec u ústavního soudu a ten potvrdil 10 000 pokutu, kterou vyměřil magistrát. Po prosincové obměně složení rady města vedení Prahy pravděpodobně fiakry opět povolí. Honza Navrátil, Praha.
1: Letošní dovolená u moře v Řecku se rychle může změnit v peklo. Ve střední části země a na souostroví Sporady se totiž usadilo větší množství medúz. Mohou být extrémně nebezpečné pro zdraví lidí. Turistům se doporučuje, aby byli opatrní. To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

cesty zválený, zní těžkejch kanad zvon, starý boty, tváře sedřený. Větrem vlasy česaný, cejch pevnější než kov,

Z toho opravdu hodně. Teď aktuálně probíhá víkend na osadě. Tremské písně vždycky po celé na Country Radio. A to celý víkend, kdy vás vracíme do osad, kde jste prožili mládí, do míst, kde nás třeba v tuhle chvíli posloucháte, ať už na nějakém stařičkém rádiu, které už lecos pamatuje, ať už nás posloucháte přes mobil, internet nebo aplikaci Country Radio, kterou máte v mobilním telefonu staženu. Mám vám všem přeju krásný dobrý den. Je sobota 23. května a svůj svátek dneska slaví Vladimír, což je vlastně slovanské jméno germánského původu a těch Vladimírů máme v Česku zhruba 83 tisíc, tak si věřím, že většina z nás nějakého Vladimíra zná. A jestli neznáte osobně, tak si myslím, že znáte určitě mého kolegu Vladimíra Vlacha, což je člověk, který se mnou vysílá vždycky každé všední ráno. Tak ho zdravíme, pokud nás teď poslouchá na Orlíku, kde určitě stojí u nějaké lopaty, respektive se o ní opírá, tak tě zdravíme, Vládíku, hezky si to dneska užij. Tady jsou Hovous, Mám smutný víly.

Dneska už jsem vás zvala na Brněnskou přehradu, kde se velkolepě bude oslavovat 80 let lodní dopravy na Prýglu. Pozvání jste mohli přijmout i na dvoudenní festival do Litomyšle, na gastrofestival Magdaleny Dobromily Rettigové, takže něco k pokoukání, něco k zaplnění bříškům, ale možná, že dneska nikam nemůžete, protože právě ten žaludek máte jako na vodě, jo? Chystáte nějaké občerstvení a ty nervy máte úplně na pochodu, protože jste prostě jednoznačně hokejový fandové. Takže možná, že scháníte nějaké vlaječky, možná nějaké občerstvení a teď se prostě psychicky připravujete na dnešní 16. hodinu a 20. minutu, kdy prostě proběhne takový ten exkluzivní zápas na mistrovství světa Česko-Slovensko. Tyhle ty vlastně naše, to jsou vlastně oba dva, jsou to pořád naše týmy, se střetly naposledy před 3 lety a dneska to bude přímý boj o druhé místo. Tak nádech, výdech, nebojte, je to prvé 10-13, tak snad to nějak vydržíme do těch 16-20, budeme držet palce, ať to samozřejmě vyjde. A já myslím, že budeme držet palce tak nějak napůl, jo, ale vždycky tak trošku asi víc těm Čechům. Tak 16-20, Country Radio samozřejmě bude u toho. Teď tam je Vinet. Today.

těžký byl a divně voněl tabákem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem.

jezera, v nozdrách sládne zápach klise, na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

šiku, stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu.

Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

Za 5 minut už bude 10:30, tak se podíváme na dopravu a začneme Olomoucí, protože tam až do soboty 8. srpna je vyloučena tramvajová doprava v úseku Okresní soud Tržnice. V úseku mezi křižovatkami s ulici Aksamitová a Lafayetová bude v tomto úseku a v tomto termínu probíhat oprava kanalizačních vpustí. Dotkne se to například linky číslo 1 a 7. Takže až do 8. srpna tam hold máte prostě trošku jinou dopravu, tak s tím počítejte, možná už to víte. Další informace, ty už jsou z vlakových kolejí, nejezdí nám vláčky na trase Chlumec nad Cidlinou Hradec Králové. Je tam náhradní autobusová doprava, stejně tak jako mezi Strakonicemi a Blatnou. A co se děje na silnicích? Počítejte s velkou komplikací v Praze na jižní spojce. Máme tam hromadnou dopravní nehodu, je tam neprůjezdný střední jízdní pruh, srazila se tam 4 osobní vozidla, je to hned za Lanovým mostem ve směru na Černý most. Doprava za námi, kdybyste i vy měli nějaký dopravní problém, narazili jste na nějakou dopravní kolizi nebo míjeli nějakou kolonu z vedlejší silnice, tak nám určitě dejte vědět. 210 323 333. Krásnou sobotu.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl v ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
2: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Začíná nám období černého bezu, který už na mnoha místech začíná krásně kvést.
4: No a ne, nadarmo se říká...
3: Před heřmánkem smekni, před bezem klekni. Ano, pro naše předky nebyl černý bez jen obyčejný keř u plotu, ale věřte, že bez je všelék a má nevyčerpatelný zdroj surovin, třeba pro kuchyni.
4: A co všechno z něj můžeme připravit, to si řekneme už v pondělí.
3: Těšíme se na vás.
5: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Věra Martinová teď na Country Rádiu se svojí letitou a skvělou písničkou, která se jmenovala Rodeo je jako svět. No a včera byla v našem vysílání naživo. Povídala si s Milanem Šmitem v dopolední kávě od 11 hodin a nebyla tu sama. Přišel s ní i Tomáš Klus, protože právě tohleto duo Tomáš Klus a Věra Martinová společně naspívali jednu krásnou písničku. Možná, že už jste ji slyšeli. To je tahle ta, jmenuje se Magnetické bouře.
1: I když je těžký někam jít, když jsou i ty správný cesty plný děr.
0: Tahle ta nová písnička vyšla v květnu letošního roku u vydavatelství Suprafon a původně ale vznikla životnímu jubileu Věry Martinové už v roce 2025, tedy v tom loňském roce. No a letos na jaře se dočkala svojí studiový podoby a právě od této chvíle ji tedy můžete slýchat i ve vysílání Country Rádia. Pokud jste ji neslyšeli celou a říkali jste si podle tady té malé ukázky, no to je teda ale parádní píseň, to bych chtěl slyšet celé, tak klidně dneska od 17 do 19 hodin si v písničkách na přání tuhle píseň můžete nechat zahrát a klidně už si o ní teď můžete napsat. Telefonní číslo zůstává tedy liché, to samozřejmě neplatí úplně pro telefon, ale můžete si napsat třeba SMS-kou tuhle píseň na 720 00 11 11 anebo na e-mail studio@countryradio.cz. Ale samozřejmě písnička, která se teď rozezněla v éteru Country Rádia, už je od někoho jiného. Ta už je od Bobbyho Bera, jmenuje se Tequila Sheila.

0: Jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Country počasí.
2: Za 2 minuty bude 11 hodin. Dnešní den bude převážně sluneční, zejména ve východní polovině území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost. Teploty 21 až 26 v Čechách až 28 stupňů Celsia. A jaký bude ten zítřejší den, tedy neděle 24. května? Bude jasno, od severozápadu přechodně polojasno. Nejnižší teploty 13 až 9, v údolích kolem 7. No a další informace, ty jsou samozřejmě o těch teplotách, které nás budou potkávat přes celý den, 25 až 30. Nebojte, o tu 30 určitě nepřijdeme.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškenem bol. a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif v ušlíně, prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Můžete se těšit na další setkání Osad na Barče. V pondělí 25. května od 19 hodin zahrají Nové struny, Štěpán Rak a Satisfakce. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Jako plul jsem kránu po arktickém okeánu, orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel, očim houře v pololehu.

0: z vesela. My vstupujeme do další společné hodiny.
1: Papuchalk.
0: Papuchalk, tak takhle vesele jsme vstoupili do další společné hodiny. Po 11. hodině, to byla kapela, kterou jste možná v našem vysílání nikdy neslyšeli. Teď jste si dávali to volume doprava a říkali jste si, co to je? No tak to je teda velká legranda. A to mi vlastně zpříjemnilo to sobotní dopoledne. Tak prosím vás, tohle byl Mňau Mňau Band. Kapela, která se definuje jako po hříchu vymňouklá trampská kapela. Teď poslouchejte, jaký je recept jejich písní. Půl spacáku humoru, ešák tradice, plecháček ironie a fajfka nostalgie. Faleš, trudy a plytká truchlivost u nich dopadnou jako astrachán, co hází vajgly do slavnostního ohně. Takže takhle veselá tahle ta kapela je a takhle trošku jiný žánr trampské muziky vám nabídla právě teď v našem vysílání. To byla jejich písnička Kánoe. Dobře si je zapamatujte a jestli se o nich chcete dozvědět něco více, tak se podívejte na stránky mmband.cz. To jsou stránky, kde najdete veškeré informace o této kapele. Tak pokračujeme v další muzice, která bude opět taková ta osadní, protože my tu máme víkend na osadě na Country Rádiu, takže začátek každé hodiny bude patřit těm vyloženým trampírnám písničkám, které možná neznáte, které jste možná slyšeli kdysi dávno, někdy před lety a dneska si je spolu s námi můžete připomínat na Country Rádiu. Před námi je Banjo Band, Trio 81 a Tornádo táboráku Plápolej a budou i Pastevci koní ve vysílání Country Rádia. Tak vám přeju krásnou sobotu 23. května. Moc vás zdraví Katka Čepelíková.

Hodin 16 minut, dneska nás čeká opravdu nádherný den. Už myslím, že když každý z vás teď vykoukne z okna, tak vidí tu nádhernou jasnou oblohu, která by občas měla být posetá nějakými mráčky, takže ta kupovitá oblačnost by se tam mohla objevit, ale to nic nemění na tom, že ty teploty budou opravdu vysoké. Tak pokud na vás budou až příliš vysoké, tak dneska se můžete vydat do lesa, protože v tenhle ten parádní sluneční den se můžete právě tam jít schladit, protože probíhá pátý ročník akce, která se jmenuje Den otevřených lesů. Už po páté se lesy, které vždycky někomu patří, otevírají prostě zájemcům o to, jako abyste se dozvěděli taky, jak to v těch lesech probíhá, kdo se o ně stará, jakým způsobem a co všechno tam vlastně třeba takový majitel lesa musí dělat. Představí vám vlastně život stromu od semínka až po židli. Jo? Takže vlastně uslyšíte celý ten příběh stromečku, která se z toho semínka stane židle, jak vlastně postupuje těmi lety, vysvětlí, jak se lesníci o les starají, jak ho vychovávají, kontrolují a chrání. No a samozřejmě otevřeny nejsou úplně všechny lesy, ale jejich soupisku najdete třeba na denotevřenýchlesů.cz, tak namátkou. Třeba v Praze se otevře Kunratický les, Divoká Šárka, městské lesy Rychnov nad Kněžnou, tak to už jsme samozřejmě zavítali do Královéhradeckého kraje. Obec Čkyně se také podílí na Dnu otevřených lesů, v Rožmberku nad Vltavou, v Mírsku, na Božím daru. Prostě těch míst je opravdu celá řada, tak pokud se chcete o lesu něco dozvědět, kterak ho chránit, jak mu pomoci a proč se tam třeba některé stromy, které jsou pokácené, nechávají, což se třeba dříve nedělalo, tak i to se dozvíte na téhleté velkolepé akci, která je už po páté v řadě a má vždycky obrovský úspěch. A můžete sebou samozřejmě vzít i děti, ať už vlastní nebo vnoučata, nebo prostě vemte i sousedovi děti, protože jsou tam pro ně připraveny různé zábavné akce, dozví se i oni něco o lese, aby vlastně v tom lese tak nějak mohli vyrůstat. Johnny Horton před námi, dáme si i Vlastu Redla a Míšu Lejchta na Lejvej, písničky, které vás čekají do půl dvanácté ve vysílání Country Rádia.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty zbyla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás

něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

0: Country rádiem na cestách.
1: Vlakové výluky, i co se děje na silnicích, to všechno víme, to všechno se dozvíte. Rousínov, Přerov, tak tady zrovna vlaky nejezdí, tady jsou vlakové výluky a jezdí zde autobusová doprava. Stejně jako na trase České Budějovice, Sumerau, Moravský Beroun a Rýmařov, Bruntál, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a nebo Vsetín, Půchov, to je výluka platná až do konce roku 2026, to znamená toho letošního. No a jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích? Tak je sobota, takže ten provoz je samozřejmě takový víkendový, ale i tak tu máme nějaké kolize. Na jižní spojce máme hromadnou dopravní nehodu, která stále blokuje provoz. Je to za Lanovým mostem ve směru na Černý most. V sobě tam jsou 4 osobní vozidla. Další informace je z Brna, z ulice Podkomorská. V sobě tam jsou také nějaké osobní automobily. Jedno z nich je dokonce na boku. Tak v tuto chvíli tam dávejte také pozor. A ještě jedna informace z Prahy, teď nám tady naskočila z jižní spojky. Máme neprůjezdný střední jízdní pruh, je to zhruba na Praze 10 za ulicí Spořilovské ve směru na Černý most. Tam máme další dopravní kolizi, osobák a nákladák v sobě. Je to pravděpodobně za tou hromadnou dopravní nehodou. Takže opatrně, zejména tady na jižní spojce na Praze 10. Teď už ale muzika, něco klidnějšího. Dáme si Pavla Bobka a jeho nedělní ráno. Za malý okamžik. 1, 2, 3, 4.

0: Lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Nohama stírám rosu na koleji.
4: Ježišmarja, to je paráda.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
5: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Někdo má rád takovou tu ocelovou těsně před bouří. Dalšímu je to jedno a někdo třeba zbožňuje takzvané beránky, kupovitou oblačnost, což je taková ta směs různých načechraných tvarů a barev. A musím říct, že třeba zvlášť v autě jako spolujezdec ráda takhle pozoruju ty mráčky a hledám v nich ty různé tvary a obličeje. A vlastně všichni, jako kdo jsme v tom autě, tak tuhle tu hru rádi hrajeme. To je vlastně takový jako psychologický jev, při kterým ten lidský mozek a fantazie vytvoří z těch nejasných a náhodných tvarů ty konkrétní smysluplné obrazy, které si k něčemu připodobníme, k něčemu právě, co známe. A říká se tomu pareidolie. Je to vlastně taková ta schopnost, kdy vidíte třeba obličeje v mracích, že jo, ty zvířata v různých skalních útvarech nebo postavy na povrchu měsíce. Typicky je to třeba v Prachovských skalách, tak tam vlastně mají různé skály, různé názvy a teď vy tam hledáte, jak se to jmenuje a jak to a vidíš to tam a vidíš a tamhle je ta pusa a tamhle je ten obličej. Ale mezi námi jsou i lidé, kteří tohle vůbec nevidí a já teda musím říct, že někoho takového znám a vždycky se jako snažím mu pomoct a vidíš a takhle jako když se podíváš tamhle jako víc, takhle nahoru, tak tam je jako to oko, víš, a ten nos a teď se vždycky strašně snažím a ten dotyčný říká, nevím, vůbec nevidím, kde, jako tak prostě je tam takové to zoufalství jako na obou stranách, bych řekla. Tak ještě jednou, říká se tomu pareidolie, tak pokud máte tuhle tu schopnost vídat různé věci tam, kde vlastně ani tak moc nejsou a nejsou pro každého viditelné, tak gratuluju. Dneska se budete moc pokoukat, protože ta kupovitá oblačnost nás čeká nad územím České republiky někdy v odpoledních hodinách, ale stále by mělo zůstat krásně a ty teploty kolem 25 stupňů, to si myslím, že ten průměr je naprosto ideální. Tak užívejte sobotu s námi.

0: Antri počasí.
1: Parádní den před námi, teploty 21 až 26 stupňů Celsia a čeká nás slunečné počasí. V Čechách se můžeme dočkat dokonce až 28 stupňů. No a jak to bude vypadat zítra, tak v noci teploty 13 až 9, bude jasná obloha a samozřejmě na neděli už se těšte na 25 až 30, anebo možná se trošku obávejte. Pakliže bojíte se trošku těch vysokých teplot kolem 30, tak vězte, že na horách bude kolem 23 stupňů Celsia a neděle bude většinou slunečná. Tak užívejte hezkého dne. Po 12. hodině už 60 minut s Texmany.
0: 33 let v klidu. To je dvou CD Suprafonu plné nejoblíbenějších hitů country rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři, Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz. Country Radio. Lehnout si do mechu a uklidnit duši. Rád se brouzdám rosou. Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký den, začneme na téma peníze. Přivýdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení asi 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale také třeba nedostatečnou podporou ze strany státu. A ještě dodám, že v Česku je také přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117 500 korun. V lesích začala sezóna borovic. Do lesů proto vyrazila spousta lidí. Výhonky se totiž dají používat při výrobě sirupů nebo čajů. Zájem je hlavně o výhonky borovice lesní. Olej z nich má totiž léčivé účinky. Začalo jezdit další senior taxi, kde tentokrát to nám prozradí kolega Savana.
2: V brněnské městské části Slatina připravili novou službu, která pomáhá seniorům s cestami k lékaři. Pojem senior taxi se stává populární díky cílené pomoci, kterou pro starší generaci představuje. Od 1. červnového dne si tak mohou lidé nad 70 let a držitelé průkazu ZTPP objednávat odvoz k lékaři a do zdravotnických zařízení po celém Brně. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.
1: Tolik sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
3: Polední siesta. Hrají a zpívají Texmeni.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně,

Hlavně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

to před létem, jednoho dne časně z rána, řek můj táta, Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

kdo zná, jak veliká je Dixie, kdo zná, jak veliká je Dixie. Šedá bruza barvě červánků se ztrácí, na zem zesedel se mužikácí, dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik rád.

0: přátelé, vyslechněte hrůzy plný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to bylo o něco dříve, možná později. Potom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Kde spatřil prý?
1: No co? To?
0: Jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na obhlídku stát.

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. V Česku roste zájem o pronájem hospodářských zvířat. Oblíbené jsou hlavně ovce, a to především teď na jaře, když vyrazila tráva. V nepřístupném terénu totiž dokážou strčit do kapsy sekačky i křovinořezy. Zájem o ně mají města i obce, chráněné krajinné oblasti, ale i spolky. 17% půjček příbuzní nevrátí, problémy jsou s každou třetí. Přesto je drtivá většina Čechů ochotná v rodině půjčovat i velké peníze. Nejvíc a nejčastěji v českých rodinách půjčují rodiče svým dospělým dětem na bydlení. Na nečekané výdaje si ale Češi raději než od rodičů půjčí od sourozenců. Tak alespoň dopadl průzkum. No a k vodě se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Poděbradské jezero patří dlouhodobě k nejoblíbenějším místům, kam lidé vyráží za vodou, odpočinkem i sportem. Areál bude otevřený tradičně až do poloviny září. Zatím ale počasí koupání příliš nepřeje a voda láká jen otužilce. Během příštích dnů se má oteplit, takže sezóna by se mohla rozjet naplno. Luboš Dvořák, Poděbrady.
1: To byly sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré odpoledne, zdraví vás celé Country Radio, Jitka Koutná. No a zdravíme my všichni na osady, kam řada z vás třeba dnes zamířila. No tak počasí už se postaralo o tu správnou atmosféru, takže na nás už je jen přidat ty nejtramské písničky osadní, aby i vy, kteří jste třeba doma nebo v práci, měli pocit, že tam to dnešní letní odpoledne jste taky, anebo prostě v lese, v přírodě, někde, kde je vám hezky.

0: lesu přišel starý zlý vlk, co žral ovec zpět.
1: Náš bača si nacpal fajfu a přitom se smál. Povídej ovčáku milý, jak to bylo dál.
0: Za těch druhej vojny veru zlíka zbol. Z hory přišel starý medveď, skandl stáda bol. Pred takým nešťastím veru lepší je sa schovat. A i keď ovce ubývají, můžem vyhodlovat.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil.

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

zrno obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

kluka už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, příjemnou jízdu, šťastný dojezd. Co se týče dopravy například v Praze, tak od včerejška až do neděle platí, že je přerušen provoz tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí a nábřeží Kapitána Jaroše. Z důvodu prací na elektrifikaci linky 131 dochází dnes a taky ještě i zítra k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Vítězné náměstí, nádraží Veleslavín.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
4: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
0: jako by to bylo včera.
5: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás přízemí.
0: S námi si vzpomenete Country Radio. Vstávat a cvičit, a nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Váďou na Country Radio.
6: Začíná nám období černého bezu, který už na mnoha místech začíná krásně kvést.
7: No a ne, nadarmo se říká...
6: Před heřmánkem smekni, před bezem klekni. Ano, pro naše předky nebyl černý bez jen obyčejný keř u plotu, ale věřte, že bez je všelék a má nevyčerpatelný zdroj surovin, třeba pro kuchyni.
7: A co všechno z něj můžeme připravit, to si řekneme už v pondělí.
6: Těšíme se na vás.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

Pohodové, klidné, ale taky i veselé odpoledne vám přejeme s námi, s Country Rádiem. Je sobota 23. května. Dnes má svátek Vladimíra, taky Vladimíra. Vladimír je mužské slovenské jméno, Vladimíra je tedy ženský protějšek. Jsou to jména germánského původu a vykládají se jako vládce světa, míru, mocný, mocná. Mezi námi Slovany se rozšířilo po ovládnutí ruských kmenů Vikingy jako fonetická obdoba jména Valdemar, a to zase znamená velký vládce. Vladimírám i Vladimíru můžete nechat zahrát v dnešních písničkách na přání, jakož i těm, kteří mají dnes narozeniny. Narodili se jako býci 23. května. Přejeme hlavně všem hodně, hodně zdraví. A písničky na přání se objednávají na SMS bráně. Dnes, tedy aktuálně, 720 00 11 11. Jinak, jak dobře víte, je lepší objednávat v předstihu přes naše webové stránky www.countryradio.cz anebo pište na mail studio@countryradio.cz do předmětu, prosím, datum, kdy chcete nechat zahrát. No a protože je sobota, tak mám tu čest vám oznámit, že jako každou sobotu jsou písničky na přání dvouhodinové a začínají v 17 hodin.

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: pojedou.
1: Posloucháte Country Radio.

0: Country počasí.
1: Dobré odpoledne, že by nás navštívilo léto. Po jasném dopolední čekejte odpoledne přechodně zvětšenou oblačnost, ale nadprůměrné odpolední teploty. Bude převážně slunečno, na východě přechodně zvětšená oblačnost, k večeru jasno. Teploty 21 až 26, v Čechách 28, na horách kolem 19 a povane slabý proměnlivý vítr. Co zítra, tedy v neděli 24. května? Ráno má být slunečno, postupně od severozápadu bude přibývat oblačnosti, odpoledne ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě. Večer opět jasno. Teploty 25 až 30 a na horách kolem 23.
0: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

Ahoj kamarádi, tady je zde Návřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Můžete se těšit na další setkání Osad na Barče. V pondělí 25. května od 19 hodin zahrají Nové struny, Štěpán Rak a Satisfakce. Praha Strašnice, Kulturní dům barikádníků. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Hobous na Country Radio s písničkou Odjíždím. Hobous jako představitel té nejtremské muziky ve víkendu na Osadě tady u nás na Country Radio. Hobous byla česká trampská moderní skupina, vznikla v 60. letech. Hrála původní písně Bratří Rivolů, skupina vznikla jako osadní kapela trampské osady Zlatý klíč, jenom tak pro připomenutí. Až později se sestava ustálila a vznikl nový název, tedy Hobous. Kapela se několikrát umístila na čelných příčkách soutěže třeba na Portě a v roce 76 obdrželi Zlatou portu za dlouholetou činnost a přínosy autorské a taky interpretační. Písničky jsou většinou psány takzvanou kladenskou češtinou, tedy takovým obecným, nespisovným, ale velice živým jazykem, a to v té době nebylo úplně obvyklé, taky tím třeba vynikly. Před námi Falešná karta a Kapitán Kit.
1: Slunce jde dolů, dotkne se obzoru a spolkne i svůj vlastní stín.

A hlavně, že je potřeba chránit jejich životní prostředí. Některé druhy želv jsou totiž ohrožené, především kvůli tomu, že ztrácí přirozené prostředí, taky se loví, obchoduje se s nimi. No a v rámci tohoto dne, tedy želv, se pořádají různé akce, přednášky, promítají se filmy, taky se pořádají výstavy. Mnoho z těchto akcí, a to je dobře, je zaměřeno na děti, na vzdělávání dětí, aby se staly tedy budoucími ochránci želv a taky jejich prostředí. A v současnosti existuje asi 356 známých druhů želv, jako jsou třeba suchozemské, sladkovodní a mořské.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: kasárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůru na osadu! Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky. Osado, osado. Tak ahoj, kamarádi!

Dobré odpoledne, 14.48, po 15. hodině zase písničky další, které by nám všem měly připomenout, že už opravdu léto klepe na dveře, že se bude jezdit do přírody, do lesa, na vandry a taky na osady. Znáte třeba Kanadu od Pekaringa, tak ta bude hned po 15. hodině, jako třeba i písnička Dáju nevolej nebo 7 dní od kamarádů Údolí Jiříchu a Jiřího Kupšovského. No a do té doby si můžete rozmyslet, jestli chcete na dnes v 17 hodin nechat zahrát. Dnešní písničky na přání jsou totiž dvouhodinové, protože je co? Je sobota, takže můžete objednávat přes SMS bránu 720 00 11 11 do dnešních písniček na přání. Svátek má Vladimír a taky Vladimíra, narozeniny ti, kteří se narodili tedy 23. května. Tak samozřejmě všem oslovencům všechno nej. A taky se dá volat na 210 323 333 a to můžete třeba hned.

skončila jsem na mateřský. Pobírám teď rodičovství. Už mě nechtějí ani v Tesku. Je na čase vydat desku.

0: Antri počasí.
1: Zítra ráno má být slunečno, postupně od severozápadu začne přibývat oblačnosti, odpoledne ojediněle přehánky, zejména na severovýchodě. Večer hlavně v Čechách jasno. Teploty zítra 25 až 30, na horách kolem 23 a slabý proměnlivý vítr.

Dobré odpoledne, máme víkend na osadě a možná máte taky takový pocit jako já, že Bezi právě do toho víkendu na osadě z kraje hodiny vybírá perly, které se jen tak neslyší. Tak tohle byla písnička Dájo nevolej, Jiří Hromada, Hromádka a Incognito. Písnička je z LP Jezero dříma, kde jsou písně Vladimíra Edy Forsta a nahrávka, ta je z léta roku 1969. Taky se vám slíbila v úvodu této hodiny skupinu Pekka Ringo s písničkou Kanada. Tak písnička je ze stejnojmenného alba, které vyšlo před 13 lety v roce 2013. Ačkoliv je Pekka Ringo vlastně bratislavskou kapelou, tak písničky právě na tomhle CD jsou naspívané v češtině.

0: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůň na osadu! Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky. Osado, osado. Tak ahoj, kamarádi!

oči se neohlížej, co jsi komu dal a co teď z toho máš, ze záplat plášť

se s listím rozpovídal. Pochopit svět, jo, co bys za to dal. Hledáš ten klíč, co vše by otevíral. Klíč ke štěstí, svůj malý grál. Až pochopíš a necháš

účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal žárlý prospektor od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

písnička Zlato na Country Radio. Tak a skupina Kamelot, ale nespíval jenom Roman Horký, byl tam taky Petr Kocman, Tomáš Linka a taky Alan Mikušek. Tak takhle se kluci domluvili a natočili písničku Zlato. Pokud máte vstupenky na Country Fontánu, tak vám chceme sdělit, že máme takovou novinku. Ze zdravotních důvodů letos Roman Horký a skupina Kamelot nemůže vystoupit, ale samozřejmě, že pracujeme na tom, abychom tam na to místečko dali zase jinou skvělou kapelu a samozřejmě, že vás o tom budeme ve vysílání Country Rádia informovat. Pokud nemáte ještě vstupenky, www.countryradio.cz. Letos jsou Fontány v Praze, v Ostravě a v Brně. A už se blíží v červnu.

Právě jsme slyšeli originál písničky, kterou napsal Hank Williams, zpíval Dio Reeves. Jinak tahle ta písnička byla velkým hitem v květnu v roce 1965, kdy to byl single číslo 1 v hitparádě, v country hitparádě časopisu Billboard. No a teď zase k nám, rok 1967 může být Flamengo.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: Country počasí.
1: Zítra bude taky teplo, ráno většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost. Odpoledne se objeví sem tam přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer hlavně v Čechách opět jasno. Teploty 25 až 30 a na horách kolem 23.

Tak to byla kapela Alfa Srnec v úvodu další hodiny odpoledního vysílání Country Rádia, jeden z talentů Country Rádia, Alfa Srnec. No a teď ta lahůdka, jak jsem říkala, že Bezi vždycky na začátek hodiny v rámci tedy víkendu na Osadě vybírá nějakou trampskou písničku, která se třeba už často nehraje, ale třeba u vás na Osadě se hraje. Ztracenka si zpívá a Settleři, legendární trampská vokální skupina, která působila na scéně české hudby už od roku 1930, kdy byla založena.

0: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůru na osadu!
2: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
3: Osado, osado.
0: Tak ahoj, kamarádi!
3: Všichni se

Chystáte se na víkend a nevíte, jestli uslyšíte Country Radio i tam? Mrkněte na www.countryradio.cz. Najdete tam mapku s přehledem kmitočtů, na kterých Country Radio vysílá. Proč nebýt na příjmu, když to jde?

0: Fine Radio.
1: Pěkné odpoledne, je sobota 23. května, 16 hodin 21 minut, mistrovství světa v hokeji, ve Švýcarsku. Dnes se utkají Češi a Slováci, ano, tak komu fandit, otázka má. Tak moc vás zdravíme, přátelé na Slovensko, přejeme vám vítězství, za předpokladu, že ho i vy přejete nám.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Začíná nám období černého bezu, který už na mnoha místech začíná krásně kvést.
3: No a ne, nadarmo se říká...
2: Před heřmánkem smekni, před bezem klekni. Ano, pro naše předky nebyl černý bez jen obyčejný keř u plotu, ale věřte, že bez je všelék a má nevyčerpatelný zdroj surovin, třeba pro kuchyni.
3: A co všechno z něj můžeme připravit, to si řekneme už v pondělí.
2: Těšíme se na vás.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát. Teď vyjít schody nestačí,

0: holka za vodou.
1: Country počasí.
2: Zítra je neděle 24. května, ráno má být slunečno, postupně potom od severozápadu čekejte přibývání oblačnosti. Odpoledne sem tam přehánky, zejména na severovýchodě, večer se má vyjasnit. Teploty 25 až 30, na horách kolem 23 a vane slabý, proměnlivý vítr. Mistrovství světa v hokeji Slovensko-Česko 0-1 zatím, končí první třetina.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
3: Three, four.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, vítejte u dnešních dvouhodinových písniček na přání na Country Rádiu. Ano, v sobotu hrajeme písničky dvě hodiny mezi 17. a 19. hodinou. Nejlepší je objednávat v předstihu, to dobře víte, přes naše webové stránky www.countryradio.cz a nebo právě teď hned se ještě dá využít SMS brána, číslo je 720 00 11 11, no a za chvilinku budete moci třeba i volat 210 323 333. Hezké odpoledne, přeje Jitka, teď je 17 hodin 4 minuty, 23. května, sobota, svátek má Vladimíra, taky Vladimíra. Jsou to slovanská jména, údajně germánského původu a znamenají něco jako vládce světa, míru, mocný, mocná. Tak přejeme všechno nejlepší a samozřejmě vám všem, kteří máte narozeniny, taky všechno nej, hlavně hodně zdraví. Milé Country Radio, zahrajte prosím 23. května panu Vladimíru Roubíčkovi písničku Já budu žít navěky v podání Michala Tučného. Písničku posílá syn s rodinou. Všechno nejlepší. Zahrajte prosím milé Country Radio mému milovanému bratrovi Mirkovi Krčilovi k svátku. Přeju mu dobré zdraví, lehký krok, ať se ti Mirku dobře šlape v lesích kolem Rynaltic. Sestra Hana a parta kolem. Všechno nejlepší.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Všechno nejlepší Janičce k svátku, milé Country Radio, a taky jejímu blíženci Jirkovi k narozeninám. Všechno nejlepší přejí Pavel a Drahuš se vzkazem užijte si dnešní mejdan a posíláme písničku Paní má se má. Taky blahopřejeme, písnička za chvilinku. Milé Country Radio, chceme popřát vše nejlepší Ivetce Plecité ke krásným 48. narozeninám. Všechno nejlepší přeje celá rodina Plecitých a prosili bychom písničku od Petry Černocké Odchází den a moc děkujeme. Hezkou oslavu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Máte-li někdo chuť, můžete si zavolat o písničku na přání. Dobrý den, milé Country Radio. Prosím o písničku pro zlepšení dne na rybách a taky pro kamaráda Sláňu, kterému se začalo dařit a tahá rybu za rybou. S přáním pěkného podvečera, parta od Fíka. Prosím o písničku od Dolly Parton, Jolin, pro všechny Vladimíry k jejich dnešnímu svátku a moc děkuju. A teď vydám telefon. Písnička do třetice bude od koho, pro koho a jaká. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Stáňa.
1: Stáňa, co to bude?
2: No, já bych chtěla tu fialku od Mirka Palečka.
1: Jo, fialinka, můžete? Že jo, se to jmenuje.
2: Jo, fialinku, no. Jo, ne. Prosím vás.
1: Dobře, fialka, Miroslav Paleček, Stáňo, ano, už ano. Voní, už voní. Hezkou sobotu, naslyšenou.
2: Vám taky je krásně,
1: děkuji.

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Tatry Rádio.
1: A písničky na přání. Prosím od Pokáče víno všem pro radost. Děkuju, Zdenka. Krásný podvečer, milé Country Radio, všem a prosíme pro naši babi Vlaďku k svátku, divadelko v suterénu, přejeme pevné zdraví a moc děkujeme. Tři broučci. Děkuju za pozdrav, který tam byl ještě taky.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Máte-li chuť a čas, můžete si o písničku na přání zavolat. Milé Country Radio, prosím, zahrajte kousavou deku pro mého přítele, který dnes i ve volnu musel do práce a já na něj čekám doma. S tímto vzkazem, sosáčku můj, tenhle song je jenom tvůj. A ti práce rychle uteče a už jsme zase spolu, můj milovaný člověče. Děkuju a přeju všem krásný víkend, Eliška. Tak doufám, že vzkaz padne nebo padl na úrodnou půdu, písnička za chvilinku. Teď zvedám telefon, Country Radio, dobrý den, písničky. Je tam někdo? No, dobrý den, vítejte.
2: Ježišmane, já jsem nečekala, že se dovolám.
1: Tak a máte na mysli nějakou písničku, nebo jsme ji zapomněli?
2: Jo, chtěla teď jsem nechat zahrát no. I se vzkazem.
1: Ano, můžete, jsme ve vysílání.
2: Jsem ve vysílání?
1: Ano.
2: Dobře, tak já teda říkám, milý Lukášku, milá maminko, snad k vám tenhle vzkaz dopluje. A dnešnímu oslavenci přeji krásný narozeninový den a oběma vám k tomu posílám písničku, ať máte nad hlavou prosklený nebe, protože nikdo není nahraditelný. Mám vás moc ráda, Ivuška, a prosím o písničku od skupiny Epidemie a Prosklený nebe. Moc děkuju do rádia.
1: Tak Ivuško, vy jste to přečetla za mě, protože já to tady mám připravené, že to teď budu číst. Ale vy jste to všechno krásně řekla, takže milý Lukášku, milá maminko a Prosklený nebe, jo?
2: Děkuju moc.
1: Tady je. Hezkou sobotu, naslyšenou.

básních a zpíváme Luzína. Nikdo z nás zbytečný není, říká Josef, když ruce spíná.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Prosím, milé Country Radio, zahrajte Hotel California pro našeho tatínka Vladimíra k svátku. Všenej přeji Jana, Toník a Venoušek.

Hrajeme na vaše přání na Country Radio každý den od 17 hodin. Mistrovství světa v hokeji, Slovensko-Česko, druhá třetina, vedeme 2-1. Posloucháte písničky na přání. Zdravím, milé Country Radio. Chtěl bych zahrát písničku pro Kristýnku. Oslavujeme totiž její narozeniny, bude mít 27 let a chtěl bych zahrát od Michala Tučného písničku Prodavač, protože Kristýnka dělá za pultem. Děkujeme. Moc zdravím, Kristýnko, krásné narozeniny. Ahoj, mé milované rádio, mé milované Country Radio, tady Zdeněk Heller a prosím o písničku jakoukoliv pro pohodové lidičky, co mají rádi písničky. Moc děkuju a samozřejmě ta písnička bude taky pro Helgu tam nahoru.

0: vlastní dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: Prosím o chajdu na vodě pro maminko Vladinku k svátku. Maminko, přejeme ti hlavně zdravíčko, tvoje holky.

0: Tantry počasí.
1: Zítra ráno má být většinou slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat. Odpoledne sem tam přehánky, zejména na severovýchodě, a večer hlavně v Čechách znovu jasno. Teploty 25 až 30, na horách kolem 23 a vane slabý proměnlivý vítr. Mistrovství světa v hokeji v této době končí druhá třetina, Slovensko-Česko 2-2. Po 18. hodině pokračují písničky na přání.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio.
0: Country rádio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
5: Když spustí housle za Cajun Joe.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
6: Moon in all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif u šríně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

Dobrý večer. Na Country Rádiu pokračují písničky na přání, a to druhou hodinou. Je to tak? Jenom pro krátké připomenutí. Každou sobotu jsou písničky na přání na Country Rádiu dvouhodinové. Začínáme jako vždycky v 17 hodin a končíme v 19 hodin. Nejlépe je písničky objednávat v předstihu přes webové stránky www.countryradio.cz. Tak i v této hodině vás zdraví Jitka Koutná. No a co pak jste nadělili do písniček na přání? Prosím, zahrajte písničku The Bottle od Willieho Nelsona pro moji nemocnou maminečku. Moc na tebe myslíme. Tak zřejmě rodinka, podpis tu není, tak doufám, že písnička udělá radost. Prosím, nikdo mi nenechá zahrát, tak píši sám za sebe, neb mám zítra narozeniny. A jelikož se jmenuji Jirka, tak jedně písničku Jirka a čert. Tak Jirko, všechno nejlepší, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví. Ahoj, Jitko, píše Iva, ráda bych poslala do éteru písničku Tramská mše všem, kterým se líbí, pro radost na začátek léta, Iva z Arbesáku, abych byla úplně přesná. Tak písničky jsou tady. Hezký večer.

si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý večer, tady jsou písničky na přání. Kdo pak se dovolal, vítejte.
2: Ale dobrý večer. Radek jméno mé.
1: Zdravím.
2: Mám prozbu jednu jedinou, dvě. Strasti Trumpa Vladimíra, když je dneska Vladimíra. A potom mám ještě jednu. Vůbec nehrajete mou lásku velikou a to je Patsy Kleinová, tak.
1: No tak zahrajeme samozřejmě jednu z nich, tak kterou?
2: Tak to Vladimíra, já si Patsy Kleinovou pouštím doma neustále a tak.
1: Dobře,
2: a nejenom jí.
1: Tak třeba najdu místo jí tam ještě někde zařadit, ale máme no, takové pravidlo, že jeden posluchač, jedna písnička. Dobře, jasně, a chcete tu písničku někomu věnovat, Radku?
2: No všem prýma lidem, všem Vladimírům a svým milovaný holce Aníně.
1: Aničko, moc zdravíme vás taky a zase se těším někdy. Ahoj, naslyšenou.
2: Ahoj.

vlastních strání si má výhlo svolných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem, vstáváš s půlnocí,

usmíváš, světlo dálek v očích máš. Tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen toužebně si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc. Já ti zpívám,

0: ty si důvod. Dobrou noc.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Tady jsou písničky na přání. Kdo pak se dovolal? Vítejte.
3: Dobrý den, tady je Olga.
2: Vítejte,
3: a
2: Olinko.
3: A prosila bych pro svého manžela a syna tam nahoru Sázavu od Jitky Vrbové.
2: Dobře, takže máte takový vzpomínací den.
3: No, protože jsme byli tremská rodina, víte, a prostě sjezdili jsme řeky všechno a prostě si miloval vodu, která si ho vzala.
2: Chápu, asi že tak. Právě ty písničky, jednak vzpomínáte na to hezké a jednak to samozřejmě čas musí zahojit a já na vás budu myslet a budu vám držet palce,
3: víte,
2: jo?
3: Víte, když vám odejde dítě, tak to...
2: To si nedovedu prostě... představit, nedovedu.
3: Ne.
2: Tak zahrajeme tu Sázavu od Jitky Vrbové.
3: Ano.
2: Tak Olinko, hodně sil a hezký
3: jste
2: večer.
3: Jste strašně hodná, děkuju moc.
2: Naslyšenou zatím.
3: Děkuju, mějte se hezky a je to i pro vás písnička.

Dobrý večer, posloucháte písničky na přání, zdraví vás Jitka a už se zase dívám mezi došlé maily, SMSky. Dobrý den, milé Country Radio. Prosím, zahrajte divoký horský tymián, už jsem ho dlouho neslyšela na Country Radio, a to pro moji spřízněnou duši k jeho včerejším numerologicky vele důležitým narozeninám. Věřím tobě, věřím sobě a věřím nám. A víra hory přenáší, tvoje Míša. Prosím, zahrajte písničku Dobře, to víš, moc děkuju, Marie z Říčan. Milá Jitko, moc tě zdravím do Country Rádia a zahraj prosím skladbu od Folk Týmu, která začíná slovy Ty jsi pila kávu a já zase čaj, děkuju, Petr Fejkl. Tady je.

0: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůru na osadu!
2: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
3: Osado, osado.
0: Tak ahoj, kamarádi!

0: Dobrý večer, posloucháte písničky na vaše přání. Milajitko, prosím, zahraj Cestu na Island. Miluju rybolovky a ta písnička bude pro Vlastu z Berouna. Děkuju.
1: Nechci o

0: Tolik dnešní písničky na přání. Zítra tady budou zase od 17 hodin. No a jak bude zítra, tady v neděli 24. května? Ráno má být slunečno, postupně potom od severozápadu má přibývat oblačnosti. Odpoledne sem tam přehánky, zejména na severovýchodě, a večer se má zase vyjasnit. Teploty zítra zase letní, 30 stupňů, na horách kolem 23 a povane slabý proměnlivý vítr. Loučí se Jitka, díky za pozornost, ahoj zítra odpoledne a hezký večer vám všem.
1: Příjemný večer, posloucháte Country Rádio.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! To je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

zbytek jejich cest, pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu, jenom se mrknout za nejbližší strouhu.

chleba za ruku. Přivoklátě na nádraží, průvočí mě z vlaku stráží. Dí s úsměvem na líci, kam jsem jdou s tou opicí. Za mnou tiše jako pěna stála moje dobrá žena. Pravím jí pln rozpaků, víš, nesmíš do vlaku.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Hej, hopla, hopla.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Můžete se těšit na další setkání Osad na Barče. V pondělí 25. května od 19 hodin zahrají Nové struny, Štěpán Rak a Satisfakce. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckyáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Radio.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod čiltem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizzard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod čiltem nechalo mě žít, že jsem každej večer

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

hvězdy nad Šiškovem počítat. Nejkrásnější pro ní snesu pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Tenhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono. Country rádio.
1: Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí. Chvíle, co patří jen

chvíle, kde kluci duchu si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj, a trápení jsou

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Jak se tak městem toulá?

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

Tenkrát jsem ještě nevěděl, stařičký Don Diego, co to hřípě pro tebe znamená. Nevěděl jsem, že se přihnalo štváno žárem až k hrobu.

0: Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.
1: Pod kolibrach víří

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi. Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

0: Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře.
1: To místo u dvou borovic, myslím si, nikdy nevymizí snad. Jsem táta, jezdil mnoho let, dřív než jsem s čápem z nebe prostě spad. Pak přešla řada dlouhých dní, já z nenadání na tom místě stál. Táta mě držel za ruku a já v 7 letech šťastně jsem se smál. Dnes táta dávno nejezdí, už zšedivěla jeho černá skráň. To let oběma přibylo, teď místo něho slézám každou stráň. A v jeho botách prastarých teď šlak prachem dlouhých šedých cest. Tajemství pražců dunící teď chápu a znám světla nočních hvězd. Pak přešla řada dlouhých dní, já po druhé se k tomu místu bral. A hlavy měl jsem vzpomínku, jak jsem tam kdysi dávno s tátou stál. On odešel na jiný svět, odešel Bůh ví kam. Teď stojím na tom místě sám a slzy v očích šátkem utírám.

za víc, ale smění v kolonie chat. Jen listy tuknou s těšením a člověk nemá ani chuť se smát. Já smutně slzu uroním, už asi nikdy nechci vidět víc. Ten nápis hrdě znějící, kemping u dvou borovic.

starat, ať se na hlucom zvýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hlucom zvýší, kde najmout dát. Jo, ahoj!

šaty snad ještě od Bati, s taškou, co našel u trati. Sám a trochu nedbalej, vousatej a ospalej, očích stesk a smutnej

jednou klidu dopil, seděl tiše, nehnutě. Prej, že ho k sobě volají z tý jeho perutě. Zaplatil a zmizel, šel se zase schovat. Nechtěl žádnou slávu, jen slušně poděkovat.

řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí.

0: Michigan. Tak
1: končí sen,
0: že jsem v Michigan.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

farmy a nějaký Worcester. U kečupový řeky jsme chlápka nechali, až na úpatí Smoky Hills koření hledali. Dokonce křivej Charlie, stiženej vobrnou, jel 35 mailí pro mátu peprnou. Když klusali jsme zpátky, sliny se zbíhaly, ten holomek nám slíbil lunch made in Italy. V tom najednou si stoupne ve třmenech dlouhej ček a zařve, že prej vidí.

pod desem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z té podivné historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž má v botě schovaný. Jednu nohu má dubovou a druhou dřevěnou, a když se šuntá po štatlu, vrže ji v kolenou. Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás trop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tomka to je kus zlatem kovaný.

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tomkata se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a mě

ticha pro pohádonka. To byl kus a už je pod hroudou a já jí zpívám do svý blues a roky

0: jený nohou klavíru.
1: Tak šerife, zmáčkni tu svoji fňuknu, ať můžeme hrát a zpívat.

0: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůru na osadu!
2: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
3: Osado, osado.
0: Tak ahoj, kamarádi!

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzal jim mety.

Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas?

roky odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokrati a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou s

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi tě

stále. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy, ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že by nechtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím proč, dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravů, já řekl dvě a už tě řezal. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku a ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný a řezaný a řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pá nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přines domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků, a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii, to je velice zkratkovitá, výstižná poezie, milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci, řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned.
1: Já pám, je, yeah. Já pám, holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohle to, ten tam... A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš, Aňo, Máňo? No. Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přesličková. Taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jedinej já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v terci to skáču, se objevilo, že jsem to jedinej očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běželi a každý si četl o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli. Že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tahle Přesličková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou. A srdce moje pláče, naříká, proč Přesličková nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pam, to mě táta vodělá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. Ha! A já tak jdu, celý zničený, spocený, tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já, pam, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde? Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

Vyhledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum. Tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

0: Co je to zázrak?
1: Událost, kdy chce Hospodin dát najevo svou existenci.
0: A co je to náhoda?
1: Situace, kdy chce Hospodin zůstat inkognito.
0: A tak. A když byla Eva stvořena, proč vlastně z Adamova žebra?
1: Hospodin se dlouho rozmýšlel, který orgán použít. Odmítl hlavu, aby nebyla svéhlavá. Odmítl oko, aby nebyla koketa. Pak ústa, aby neklevetila. Ruku, aby nekradla. Nohu, aby z ní nebyla běhna. Zůstává ovšem otázkou, jestli to tím žebrem zachránil.
0: Taky jsem slyšel, že Mojžíš si jako dítě strčil do pusy žhavý uhlík, spálil si jazyk a po celý život proto koktal. Tím se to vysvětluje.
1: Co se vysvětluje?
0: No, když se ho Hospodin nahoře Sinaj zeptal, kam chce vést svůj lid, Mojžíš vyhrkl do země do té chudé a vyprahlé země Kanán, podivil se Hospodin. No, jak chceš, a tě potvem. Ale Mojžíš musel spolknout zbytek toho, co chtěl původně říct, do Kalifornie.
1: Trumfují se chasidé z různých obcí, čí wunderwebe, rabín divotvorce, dokáže konat větší zázrak. První povídá, jednou takhle sedíme s naším cádikem, vyprávíme učené řeči, a tu se náš rabín, ať žije do 120, zachvěje a vykřikne hoří. Vidím, jak v Berdyčevě hoří. No a hořelo tam, vyzvídá druhý? Ne, ale není to úžasné, jak daleko náš cádik dohledne.
0: Studenti věšivě se ptají učitele, jak to přijde, že náš rabín má děti? Vždyť nedělá nic jiného, než že ve dne v noci studuje Tóru. To je tak. Někdy pozdě večer, když už prostudoval všechno, co si pro ten den uložil a pocítí touhu po své ženě, přiletí čtyři anděle. Dva z nich ho vezmou pod paždí a doprovodí do jejího lože. A co dělají ti zbylí dva? No, ti musí trochu tlačit, protože tak moc se mu zase k ní nechce.
1: Rabin leží churav v nemocnici. Přijde za ním Gabaj, úředník židovské obce, a vyřizuje vzkaz od představenstva. Naši starší se rozhodli popřát vám brzké uzdravení, abyste se nám pěkně vrátil, dožil se 120 let a ještě něco navrch. Prošlo to poměrem 14 hlasů ku 7.
0: Kon a Rubiček sedí vedle sebe v synagoze a kroutí hlavou nad tím, jak jejich starý kantor předzpěvuje modlitby. No, řeknu jim, povídá Rubiček, že to musí být hrůza, když takový kantor zjistí, že ztratil hlas. Jo, přisvědčuje Kon, ale ještě hroznější je, když to nezjistí.
1: Návštěvník židovského štetlu, tedy malého městečka, se podivuje, jakou tu mají malou synagogu. Sem se přece nemůže vejít celá obec. To mají tak, vysvětluje Šámes. Kdyby měla přijít najednou celá kile, jako tedy obec, tak se sem samozřejmě nevejde. Ale protože se prakticky nikdy nestane, aby přišla najednou celá obec, tak se sem celá obec bez problému vejde.
0: Malý Icik se modlí k Hospodinu. Slibuju, že budu hodný a poslušný. A ty mi zase slib, že nebudeš dávat vitamíny do špenátu a mrkve, ale do čokolády a do zmrzliny.

0: Baví se tři křesťanské dívky sloužící u židovských pánů. Já se v těch jejich svátcích ne a nevyznat. A já taky ne, povídá druhá. Ale u tří už vím, co se sluší a co ne. Tak například o šabatu. Můj pán jí v salonu a kouří na záchodě. Když je Tisha B'Av, kouří v salonu a jí na záchodě. No a při svátku Jom Kippur tam jí i kouří.
1: Abraham se prochází po městě. Náhle začne pršet, schyluje se k bouřce. Rychle se schová do nejbližšího krámku. Je to řeznictví. Řezník zrovna krájí čerstvou šunku. Abrahama praští vůně do nosu. Abraham se ptá, co stojí ta šunka? V tom se zableskne a zahřmí. Abraham zvedne oči k nebi a povzdechne vyčítavě. No, zeptat se snad můžu, ne?
0: Magister Carpeta se rozhodl, že přestoupí ke katolíkům. A teď má trému ze křtu. Radí se se svým křesťanským kolegou v úřadě. Co si mám obléct? V čem chodíte ke křtu?
1: My? No, nás obvykle nosí v povijanu a dávají nám plínky.
0: Žid, který se dal nedávno pokřtít, dává celý rok pozor, aby na jeho zevnějšku nebylo nic židovského. Jednou ráno, když jde do úřadu, na něj jeho žena zavolá. Ignác, počkej! Co se děje? Sáhni si na hlavu. Ignác si sáhne na hlavu a zjistí, že si nasadil jarmulku. Žena říká, ojojojojoj, ta moje gojská palice.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemstvím.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.